Bačkur půjde to pod pánvy. Na Mikrožohara Chlábra na rajik. Chlábra na rajik. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000